0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

ním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna užije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionů dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koupka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Známé místo, kam se na jihu Moravy raději koupat nechoďte, v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou Synice a koupání tady může být pro některé lidi rizikové. Na ostatních přírodních koupalištích je ale voda v pořádku, bezproblémově. To vypadá například ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady a voda je v pořádku také na pláži u Vranovské přehrady nebo v biotopu na Brnějích. Slunečné nebe, výjimečně přehánky nebo bouřky, ale hlavně až 39 stupňů Celsia. Takový bude pátek v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
5: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně šampionů. Ano, dámy a pánové, je pátek, 6 hodin, 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Je tady David, ahoj.
3: Dobré páteční ráno.
2: A je tady Michal, ahoj.
1: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. Říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
3: Jsem chtěl vidět, jak byl on aktivní od 6 do 7,
1: no,
3: to
1: ten
3: kámoš.
1: Přesně, Vladimíre, jo, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Itrádia. Jdeme na to.

0: Chris Warren, Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. Byl tam třeba návod, jak ignorovat otravního souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci. Jo. Takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten, nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, Titus zvedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do tří do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: Pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin 10 minut. Zase

0: Farben. Baby Goodbye, 6 hodin 15 minut posloucháte páteční Hit Radio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna a Jasmin úplně suše. Davide, července.
1: No, nenechte se stresovat, dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo, ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma, takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále. Proč
2: si takhle strašíte?
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám. To my bychom, kdybyste nás přibalili a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můj www.nejsemzcukru.com.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz
2: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Vyškovsku na výjezdu z Habrován ve směru na Královopolské Vážany bouralo osobní auto do stromu, projedete s omezením. No a na D1 na 324. a půltém kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na porouchané auto.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
3: Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go. Yeah!

0: Je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, předkole Evropské ligy.
0: Tak kde jsou?
2: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
0: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
2: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
0: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste zčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vidět, protože to máte a tady Spotify, a tady HBO, a Netflix.
3: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru, a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma, a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika, a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
8: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Břeclavsku mezi Boleradicemi a Velkými Pavlovicemi srazilo osobní auto zvěř, projedete s omezením. No a na D1 na 116. a půltém kilometru Velkého Beranova ve směru na Prahu od Brna bourala dodávka s kamionem. Držíte se v koloně.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Mm-hmm. Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no to já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tedy napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, do nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci.
1: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal. Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, funguje ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt rodinný důvody. A to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě. Vždycky, tak co tam mám napsat? No tak tam píšu rodinný důvody, jo. Takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitele, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity. Tohle je Kygo na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pociťovaná teplota se v těchto dnech v Brně dostává nad 50 stupňů Celsia, zjistili to vědci. Jedná se o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu nebo parametrů samotné osoby a charakteru oblečení. Nejhůř vycházejí změření osluněná místa v zástavbě a kde jsou velké betonové nebo asfaltové plochy. Naopak zelené povrchy se tolik neohřívají a velmi rychle chladnou. Pátek nabídne v Brně a na jihu Moravy slunečné nebe, výjimečně přehánky nebo bouřky, ale hlavně až 39 stupňů Celsia. Zítra se lehce ochladí. Z Brna Jitka Balášková.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Je pátek, dobré ráno.
12: Krásný ráno.
13: Snídaní šampionů.
11: Startuje 2:00 páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo?
0: Jasně.
1: Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu a prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyly ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě se nevykopala ještě z baráku.
1: No jasně, nebo teprve... rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste si vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A... ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy? Pojďte zaspomínat společně s námi. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to také případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Rádiu v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možné. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod ocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš, Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio. Jako dinosaurus jsem to měla stejně. Ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou. A pak šli ven, po případě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma. Pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou. Takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle. Jo, to už si jako musel utíkat a věděl si, že bude se kec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že jo, děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct. Jakmile se rozsvítí lampy, přijď domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně s přáteli, že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak. My když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je uspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit. No. Ahoj.
0: My tady tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je

0: Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
0: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
0: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
0: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Vinohraní, vinohraní.
3: Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, já su já. Info na www.vinohraní.eu.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy hlásíte překážku na D1, na 213. kilometru směrem z Vyškova do Brna stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Doporučujeme snížit rychlost.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.

0: zemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
1: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží.
0: Ale ve vnitrozemí, no.
1: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
0: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už to na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
2: Jsme se neučili tohle.
1: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rose, taky Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.36. Aha, aha.
1: Rychlá pětka.
2: Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prý znáte, nebo co?
3: Já jsem z toho úplně vyřízený.
4: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá, jako že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMS, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
4: Hele, byl včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
3: Nebyl.
4: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
3: Jo, brácha tam byl?
4: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik stran má hrací kostka?
3: 4.
2: Ještě?
3: 4.
2: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance jsou opravdu.
2: Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
3: Jo, 6.
0: Jo, tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny.

0: vteřiny na odpověď.
1: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
1: Jo.
0: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
2: Srdce.
1: Jo.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Který pták je známý tím, že nosí děti?
2: Čáp.
1: Jo. A poslední, otázka pátá.
3: Kolik minut mají 2 hodiny?
2: 120.
1: 120!
3: Je to tvoje!
1: Je to tvoje!
3: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
2: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
3: Tak pecka. Ale
4: tu máš do práce asi 5 minut.
2: No, já jdu jakoby odnikud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
1: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
2: My jsme byli na chalupě.
1: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupejď se dneska, čau.
2: Děkuju, mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz, zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem jim pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. A já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi 2 hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu a kouká takhle dopředu a já tak koukám a říkám, to je ta naše malá loď? A ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo?
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sám, je to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda a ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady to lodí tady k té vaší, vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta, přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst, jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, tyjo, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nemám dělat kapitánský zkoušky?
1: Určitě do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jám.
4: Jám?
5: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem, buďte opatrní, na trase z Opavy do Ostravy u odbočky na Velkou Polom narazilo osobní auto do svodidel. Stojí po nehodě u Krajnice, místo je s opatrností průjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Rádio Fuších, David Guetta a Terry Swims na Hit Rádio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale... No,
0: dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů? Tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopíských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David co u Davidu samý, teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste dobrý.
0: Když ona z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy. Ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. To je David Kejve, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsi zachránil.
1: Taky si tím ale prej restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v této pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartoval, že pak nevím, co je za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
3: On air.
10: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadržely kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Známé místo, kam se na jihu Moravy raději koupat nechoďte. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou Synice a koupání tady může být pro některé lidi rizikové. Na ostatních přírodních koupalištích je ale voda v pořádku. Bezproblémově to vypadá například ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady a voda je v pořádku také na pláži u Vranovské přehrady nebo v biotopu na Brnějích. Slunečné nebe, výjimečně přehánky nebo bouřky, ale hlavně až 39 stupňů Celsia. Takový bude pátek v Brně a na jihu Moravy. Z Brna Jitka Valášková.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
15: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
0: Kdo to asi je, Davide?
2: To je Marek Ztracený, ne?
0: Fakt? To není možný.
2: Měl by být?
0: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď Linkyni 802. Dobré ráno.
16: Hit Radio City Brno.

0: dnešní Hit Radio snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně, ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni si to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sednu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůže nechat čekat a posluchače taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte pH, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na tom. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně docela zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou a u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu. Takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku tam by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude. A je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat svoje fanoušky. Teďkon týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám. Jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu. Mm-hmm. A taky chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona, ta písnička, ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a to by bylo úplně ideální. Ale tak je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Klasika Marka Ztraceného, Oboj si mé boty, exkluzivně na Hit Rádiu ve 8:15, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Se líbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, tyjo, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňů vedra, tak si říkáš, no, jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy. 37, pak 28, to zas nastydnut, jo.
0: No ale včera bylo někde snad, ježiš, kde to bylo? Na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem. Nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hit Rádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohlo být takový parádní warm-up.
1: To se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Teo, tak to jsem nečekal, Jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Bentley, Everybody, Vanessa Amoros je 8.20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštili jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky, jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D2 kolem 34. kilometru ve směru na Bratislavu probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a mezi Rosicemi a Neslovicemi se srazilo osobní auto s dodávkou a došlo k úniku paliva. S opatrností je vozovka průjezdná kyvadlově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: pocit, že je pátek, co? Tak pro vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Rádiu v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fuších. Krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem. Dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí. 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert,

0: Páteční hit radio. Tohle je Cyril Stamlinin, 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak
1: jako podat ruku,
0: dobrý, nebo... je, dobrý je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat. Tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě poděkovat.
1: A ty jsi to zažil?
0: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že jsem je tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako 500.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když se ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No, to je těžká
0: je to v tisí, otázka. Je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš 500 a ten druhý řekne, to je dobrý, ty dáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno.

0: Lolita na Hitrádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaní šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě o 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hitrádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasí, co je venku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré

0: tak se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
2: Po delší době zpátky za mikrofonem Hit Rádia City Brno a se spoustou muziky a taky mnoho informacemi, které musíte vědět. David Máčel a s vámi z 9. dopolední. No a začneme na cestách. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí nás zavede jako první na Brněnsko. Mezi Rosicemi a Neslovicemi se srazilo osobní auto s dodávkou, došlo i k úniku paliva, takže na místo už vyrazili i hasiči. Pozor na sraženou srnu na D1 na 240. kilometru směrem z Kroměříže na Brno. Na trase z Brna do Svitav u Kuřimi stojí porouchaný kamion, tady byste tak též měli zpomalit a pozor ještě v Pístovicích na Vyškovsku, tady totiž na cestě hasiči likvidují požár, takže rozhodně tak též nohu z plynu. Šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv, no a pokud byste na něco narazili, viděli něco nepříjemného a chtěli informovat i ostatní řidiče, stačí se ozvat na naši WhatsAppovou linku 720 890 848.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
5: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude je fajn.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
13: Je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
12: To může potkat řadu rostlin, které se aktuálně počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce. Přešli přes chorvatský Varaždín.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Myslel jsem si, že ta vlna veder vyvrcholí o víkendu, ale nejvíc naměříme pravděpodobně už dneska. 36 až 39, tolik mají odpoledne ukazovat teploměry. No nic, nejvyšší čas zalézt někam dovnitř, ideálně do místnosti s klimatizací. V žádném případě se dneska v práci nepředřít a ideálně se schladit něčím moc dobrým.
10: Hit Radio City Brno.
2: A to něco dobrého je z Brna. O čem jiném bychom se měli na úvod dnešního horkého vysílání bavit než o zmrzlině. No ale teďka trošku přitopíme, protože je tady Káťa Marie Tichá s písní Plamen. Hit Radio City Brno a David Máčela. Hezké dopoledne.

Káťa Marie Tichá sice hned na úvod dnešního horkého dopoledne na Hit Radio City Brno přiložila pod kotlem písní Plamen, ale teď jsme se schladili sněhovou hlídkou, tohle byly Snow Patrol a jestli to nepomohlo, vezmu vás na zmrzlinu. Jak je totiž na začátku každého dopoledního vysílání zvykem a já nebudu tuto tradici rušit, máme pro vás pozitivní zprávu a tou je, že můžeme být na naše Brno zas o něco víc hrdí, protože tady máme jednu z nejlepších zmrzlin, pozor, ne v Česku, ale na světě. Já nebudu říkat schválně, která to je, ale když jenom zmíním, že se na ní stojí dlouhé fronty a je přímo v centru, tak asi už budete tušit. Letos se ta jejich zmrzka dostala na Gelato Festival World Masters pro nejlepších 34 zmrzlinářů na světě. Prostě brněnská zmrzlina hraje nejvyšší ligu, tak... Asi je jasný, kam dneska po práci půjdeme všichni, že? Hele, jako já, my řešíme zmrzlinu hlavně teda v létě, v těch hicech na osvěžení, super věc. Ale já teda osobně nemám problém spořádat celou pixlu zmrzliny doma na posezení i v zimě, když je venku sníh a mrzne. Jak to máte vy? Další hit, zítra Hit Radio City Brno posílám hned teď.

0: Tak kdo si taky zatančil v měsíčním svitu? Jako ze středy na čtvrtek měsíc zářil jak blázen, byl úplněk, takže nové začátky, nový náboj, aspoň o tom mluvili astrologové, že přinese tento úplněk. Já teda cítím jenom, že jsem kvůli úplňku rozbitý a unavený. Jak to máte vy? Taky jste trošku nedospaní? Top Loader nám ten červencový úplněk ještě připomněli písničkou Dancing in the Moonlight. Tančit snad budete i na ryze letní hity, které vám tady na Hit Radio City Brno budeme servírovat celý víkend. No a k létu nepatří jenom muzika, ale taky šermířská exibice venku, normálně pod čírým nebem, velká show, která se odehraje na Jakubáku a o které budeme mluvit už za malý okamžik. Protože pozor, dneska nás na tuhle akci přijde osobně pozvat čerstvý mistr světa v šermu, Alex Šupenič.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
10: Single X,
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

vedle tebe usínám. Miraj, Hit Radio, si to ani sváděl jsem tady před chvilkou na ten úplněk, který nastal ze středy na čtvrtek tenhle týden, moji únavu. Jestli za to může, opravdu netuším, ale vím, kdo bude moct za to, že se proberu. A bude to mistr světa v šermu, Alex Šupenič. Už za takové půl hodinky totiž usedne tady na Hit Radio City Brno. Tedy v našem studiu přímo naproti mně ve studiu usedne za náš mikrofon a budeme řešit nejenom úspěšný šampionát, ale pochopitelně taky jeho šermířský kemp pro děti, který zítra startuje v Brně. No a taky Alexův Summer Jam, šermířskou exhibici, u které ani letos nebudeme chybět. Takže detaily po 11. hodině. No a co nesmí chybět v našem playlistu? Samozřejmě letní hity. Když se řekne léto, muzika, mě na první dobrou napadne tahle pecka Máš Harry od DJ Antoana. Těch letních hitů bude od dnešní 15. hodiny trošku víc. Až do nedělního večera, do nedělní 18. hodiny pro vás budeme servírovat pouze ryze letní pecky. Nemusí to být ale jenom rychlá záležitost, rytmičtější záležitost, respektive máme pro vás nachystané i pomalejší letní hity. Mimochodem, když jsme u toho, Alex Šupenič není jenom šermířem a vrcholovým sportovcem, ale taky skvělým muzikantem, hudebníkem. Takže i o hudbě to dneska dost možná po 10. hodině bude. Já jsem možná říkal, že startujeme v 11, ale Alex Šupenič k nám do studia přijde v 10 hodin. Tak pokud jsem říkal 11, omlouvám se. No ale když jsme u těch letních hitů, pojďme si teď jednu dát. A je to DJ Otzi a Hermes House Band. Berte to jako pozvánku na to, co vás čeká. Od dnešní 15. hodiny až do nedělní 18. A všichni

0: Miley Cyrus, vaše Hit Radio City Brno. A tak jako máme problém, teda jako někteří, ne úplně všichni, ale já teda jo, s výběrem melounu v obchodě, jo, když jdete do obchodu, tak poznat ten správný, sladký, výborný, šťavnatý meloun, tak dá zabrat, jo. Tak prosím pěkně, podobně jsme na tom i s avokádem, teda já mám takové štěstí v uvozovkách, že já vždycky prostě koupím nějaké avokádo, myslím si, že je fajn, pak ho doma rozříznu a stojí to, víte za co, prostě je hnědé, je už natlučené a už to jako úplně nehraje, není takové to klasické zelené. Tak abychom se dneska malinko něco dozvěděli, protože dneska máme den avokáda a myslím si, že si spousta z vás taky láme vždycky nad tím hlavu, jak poznat to správné avokádo v obchodě, tak prý jako máme jemně samozřejmě zmáčknout, poznat, jestli není úplně jako tvrdé, nebo jestli je úplně jako měkké, už jako to už je špatně. No a pozor, ten největší figl je v tom, že vlastně nahoře, jak máte tu stopku nebo šťopku, tak vlastně tu odděláte a podíváte se, a když to má světle zelenou barvu, tak to znamená, že vevnitř by to mělo být jako v pohodě a to avokádo byste si hned mohli namazat hezky na chleba. Od nás Adele, Tommy Cash, dáme si i kafe, takhle při pátečním dopolení, co říkáte?
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jám.
4: Jám?
5: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na ymm.cz.
6: Jám, to si slízneš.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
9: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě.
10: Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: o pohádce, která se trošku zvrtla. Zpívají Sunrise Avenue před 10. dopolední. My si po 10. hodině dáme pohádku, která se v žádném případě nezvrtla, ale která skončila krásným zlatým místem. Další detaily přidám samozřejmě za chvilku. Vy pozorní víte, že naším vzácným hostem, hvězdným hostem bude čerstvý mistr světa v šermu Alex Šupenič. Než se k tomu rozhovoru přiblížíme, dáme si teď nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Zjistujeme totiž, jak se v tuto chvíli jezdí. A někde se nejezdí, někde se stojí. Konkrétně porouchané osobní auto nám stojí v Brně v Gajdušově ulici za křižovatkou Skaleckého směrem z Husovic, takže tudy projíždějte opatrně. Hasiči stále likvidují požár i v Pístovicích na Vyškovsku a pozor na D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu od Brna, kde bouralo osobní auto, narazilo do značky. Tady se vytvořila kolona, má 3 kilometry, takže tady se taky nejede, tady to taky stojí. Dejte další info sem k nám na WhatsAppovou linku 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech, uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku je zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
13: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
12: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Bude vedro, to už asi víte, tak já jenom znovu zopakuju, že teplota bude atakovat 40. bacha fakt na to, dneska přepněte na úsporný režim, nic jiného vám nedoporučuji. Pozitivní na těch vedrech je, že nemusíme tolik dřít, respektive neměli bychom, nemáme, a jestli to někomu bude vadit, třeba šéfovi nebo kolegům, tak mu řekněte, že to prostě říkali v rádiu, že se máte šetřit, takže to prostě sveďte na nás, hotovo.
10: Hit Radio City Brno.
0: No a kdo se nešetřil, to je Alex Šupenič, mistr světa v šermu, a my ho tady máme. V muzice nepolevujeme, mandraže před námi, ale teď Lady Gaga. Hezké dopoledne, s vámi David Máčela. Pěkný pátek všem.

0: tak jako šrouby a matice jdou k sobě a zpívají o tom mandraže, tak já cítím, že stejně tak k sobě jde taky Hit Radio City Brno a český šermíř Alexander Šupenič, čerstvý mistr světa, aktuálně tedy nejlepší šermíř na planetě. Prostě nikdo lepší v tuto chvíli není. A Alex je v tuto chvíli s námi ve studiu. Alex, vítej, ahoj, já tě vidím. A taky tě slyším.
1: Já vás vidím, slyším a těším se na dnešní rozhovor.
0: Tak jak se to poslouchá, čerstvý mistr světa? Už jsi na to zvykl, na to označení?
1: Zvykám si, mám s toho velkou radost a tak, no, ještě jako těch povinností a všeho bylo tolik hnedka potom, takže ještě jsem neměl úplně tak čas sám se sebou pobít a nějak si to uvědomit, ale mám z toho velkou radost, upřímně.
0: Ten šrumec kolem tebe teďka je asi obrovský, jak to zvládáš? To jsou rozhovory, to jsou nové spolupráce.
1: Zvládám to, protože to beru velmi zodpovědně, stejně jako přípravu na mistrovství světa, pak to mistrovství světa a teď to vlastně tím jako neskončilo. Samozřejmě by to bylo krásný, kdybych mohl někam odletět a tam jenom být sám se sebou nebo se svými blízkými, ale beru to profesionálně, že to je potřeba, ty věci, potřeba ty rozhovory. Jsem rád za to, protože jsem rád, když se lidi dozví o tom, že jaký jsme měli úspěch jako Česká republika v tom celosvětovém poli. A zároveň věřím, že tím i přilákáme nové mladé šermíře, kteří budou mít třeba podobný sny jako já a jednou se pokusí stát mistry světa.
0: O těch mladých šermířech, které vlastně dost možná potkáš i na svém kempu, o tom ještě se můžeme pobavit. Ale teď mi ještě řekni, byl vůbec tedy čas v tom Šrumci na nějakou oslavu? Zapil jsi to nějak?
1: Jo, oslava byla hnedka po, když jsme vlastně skončili, někdy 22:40 jsem odevzdával dopingový vzorek moči a pak jsme šli na hotel, dali jsme sprchu a vlastně taxíkama jsme odjeli do jediné otevřené restaurace, protože tam byl zrovna tajfun, který byl 8 z 10 na škále, aha, takže v podstatě jako hodně pršelo pro mě pocitově, takže ale s tím adrenalinem mě to bylo jako úplně jedno. A velmi jsme chtěli jako jíst a tak, takže jsme se dostali do restaurace. Ta restaurace nebyla moc plná, bylo tam pár jako místních, ale byla řecká a ten Řek byl naprosto nadšený, že mu jdeme dělat kšeft a vlastně v podstatě nám z toho udělal soukromou diskotéku a že pouštěl nám český písničky, Nightworky, Karla Gotta, furt pouštěl hymnu českou dokola, jako poprvé to bylo skvělý, to nás jako dojalo. Pokud to bylo taky jako divný, když to hrálo asi po 15. Ale bylo to super a byli tam jako mi nejbližší můj tým a vlastně ty lidi, co mi tam pomáhali, takže to bylo strašně krásný, pobrečeli jsme se, poobjímali jsme si, oni si zaspívali, já ne, protože už jsem měl vyřvaný hlas úplně po tom turnaji a připili jsme si, dali jsme si nějaký ouzo a vlastně s Tajfunem jsme zase odjeli zpátky na hotel.
0: Prostě Tajfun, netajfun, zlatá medaile mistr světa, ale se prostě musí zapít.
1: Pozor, ale co je jako úplnej, jak se říká, mindfuck, můžu to říct? Asi jo, ty lidi, to je v pohodě. Je to,
0: už je to v pohodě.
1: Hele, co je na tom strašně extrémně zajímavé, je to, že když jsem vyhrál olympijskou medaili bronzovou, tak v Tokiu tehdy byl Tajfun.
0: Ne.
1: Nedělám si srandu. Fakt, normálně, tehdy byl tajfun a já si pamatuju, tak jsem se vracel z té haly autem a málem jsme, jako neřeknu, že málem jsme nedojeli, ale bylo to crazy, jakože ten déšť a všechno, prostě jako strašný vítr, nikde žádný auta a teď to bylo podobný, takže
0: jistá symbolika tam je?
1: Krásný, jako mně to přijde fakt hezký, no.
0: Já věřím, že tajfun nedorazí příští pátek do centra Brna, yes, protože tam se bude titul mistra světa Alexe Šupeniče slavit ve velkém a o tom si samozřejmě řekneme v dalších minutách tady na Hit Radio City Brno. Teď dostane prostor muzika. Alex Šupenič je s námi živě, zůstaňte i vy.

0: Další letní nálož na Hit Radio City Brno. No a letní nálož vám dáme i my, možná v těch dalších minutách, a rozhodně k létu patří taky Alexův Summer Jam. Exibice šermířská, která prostě za mě nemá obdoby a která se jen tak, kterou vlastně nikde nezažijete, jenom v Brně na Jakubském náměstí. Alex Šupenič, čerstvý mistr světa v šermu, jediný vlastně Čech, že jo, který se stal mistrem světa, říkám
1: Čech,
0: to dobře.
1: Slovák, Rakousko-Uhersko, prostě ten, je to ever poprvý.
0: To je super. pojď nás pozvat na tu páteční akci, která vlastně bude příští týden.
1: Mm-hmm. Určitě. Příští týden, příští pátek 7.8. vlastně od 19.30 začne exibice. Už od 18.30 tam začnou rozhovory s vlastně s Hitrádiem, kdy to můžete slyšet jako v éteru, ale zároveň i na tom místě. Takže určitě přijďte už dřív. Exibice v 19.30, tým Česka proti týmu světa. Já se samozřejmě postavím za tým Česka, ale hlavně co, tak oslavíme ten mistrovský titul. Mm. Myslím si, že si to zaslouží. Taková skvělá věc, která se odehrála, a já budu nejvíc rád, když přijdete a oslavíme to všichni spolu v mým rodném městě v Brně. Takže dojem se určitě medaily, bude podpisová akce a pořádně to oslavíme, zabejkáme si a oslavíme to sportem, pohybem, pořádnou party.
0: Tu medaily máš i tady ve studiu, leží nám tady na stole. Jak se o ní staráš? Jak ji opečováváš?
1: Já ji pořád nosím tady v taštičce, vlastně, kterou takhle mám, a občas si ji dám na krk, když mě s ní někdo chce vyfotit. A vlastně pořád mám u sebe. Nijak ji neopečovávám speciálně, ale mám z ní velkou radost.
0: Půjčuješ ju?
1: Jasně.
0: Takže i já si můžu dát na krk?
1: Můžeš, ale když si ji dáš na krk, pravděpodobnost, že vyhraješ někdy mistrovství světa v šermu fleretem, se pověrou velmi sníží. Ale samozřejmě můžeš.
0: Ale neměl jsem to v plánu, ale teď jak jsi to řekl, tak radši na ní nebudu sahat.
1: Ne, hele, sahat můžeš. Sahat si myslím, že je v pohodě, ale jako na krk můžeš si dát.
0: Fakt se to říká, jo?
1: No, myslím, že jo. Já na žádný medail jiný nesahám.
0: Takže tobě nikdy žádná jiná medaile nevisela na krku.
1: Ne, v žádném případě.
0: Teď je to
1: potvrzené. Ani jsem nesahal na žádný medail.
0: Budu si moc, když v pátek přijdu na Jakubák večer, příští týden tedy v pátek, jo, aby bylo jasno. Přijdu tam večer, dám si pivko, můžu si zašermovat s tebou.
1: Je to tak, bude určitě i super zápas vlastně lidí, kteří nikdy předtím nešermovali. Na té stage, kde bude plný náměstí, tak si zašermujou o skvělé ceny, opravdu o skvělé ceny, památní ceny, myslím, že tam máme hodinky Seiko s gravírováním, takže si myslím, že to budou jako, bude o co bojovat, ale hlavně to bude o ten zážitek, prostě jako zkusit si šerm na náměstí, na Jakubáku, v rodném městě, to bude pecka.
0: Tedy před plným Jakubákem, v čem je pro tebe tohle místo speciální? Protože ty jsi Brňák, Jakubské náměstí určitě znáš velice dobře.
1: No, jasně, speciální je to přesně, jak to říkáš, ale já si pamatuju, že těch, já nevím kolik let zpátky, já už ten kemp dělám 13 let a Jakubák si myslím, že děláme 6-7, tak kdysi předtím, nevím, možná 10 let zpátky jsem si říkal, tyjo, to by bylo tak krásný tady mít prostě stage a ukázat ten můj sport v plný palbě, v plný nádheře, protože je to jiný pro ty lidi, než na závodech, my šermujeme, do toho hraje hudba, je tam jako show, je to prostě jako jiný a je to vlastně velmi interaktivní, zábavný, takže jsem chtěl přinést lidem krásnou šermířskou show, aby to viděli, aby věděli, jak ten sport je krásný, a vlastně nějakým způsobem takhle to vrátit Brnu, protože pořád Brno vnímám jako svůj hometown a jako místo, kam se strašně rád vracím a který mám velmi rád.
0: Speciální hosté, ti k tomu také patří. Pamatuju si, že v loni to byl třeba Tomáš Werner, Adam Medrek, skvělý badmintonista. Ano. Tak kdo letos?
1: I tentokrát budou skvělí hvězdní hosté. Jejich line-up vlastně bude představen dneska, takže ještě si s tím musíme chviličku.
0: A co kdybychom byli první?
1: Prozradím, prvního hosta měl by jim být Viktor Pulpán, vlastně kapitán brněnských basketbalistů, takže takový i propojení vlastně s basketem Brno, protože já jsem se byl podívat na, tuším, že to bylo semifinále proti Pardubicím tenhle rok. Bylo to skvělá atmosféra a myslím si, že celý tým by tam měl vlastně být, a Viktor jako kapitán, takže se těším na jeho šermířské umění, protože i on určitě bude šermovat, a ještě nevíme teda, jestli bude v týmu světa nebo v týmu Česka, ale myslím si, že to bude pořádná show, takže určitě přijďte, bude zábava.
0: No a když zůstanete dál u poslechu Hit Rádia City Brno, tak dost možná uslyšíte další pikošky a další hvězdné odhalení, nebo nedostanem z tebe?
1: Myslím si, jestli mě nepřijde ještě teďka SMS, tak myslím si, že ne, ale takhle, nejenom kvůli hostům, ale všichni, kteří tam budou, tak si myslím, že to bude stát za to. Ta akce bude skvělá. Budou tam i malí děti šermovat, kteří vlastně jsou na tom kempu, a takže i oni dostanou tu možnost takhle šermovat před tím publikem a zasloužili by se, abyste přišli a podpořili se.
0: Alexu Summer Jam příští pátek, Hit Radio City Brno bude u toho i s živým vysíláním. Těšíme se na to moc. Teď Benson Boone a Alex zůstává s náma.

0: Beautiful Things, Benson Boone, Hit Radio City Brno. No, nádherné věci prožíváme i tady ve studiu Hit Radio City Brno. A nádherné věci prožil i Alex Šupenič. Čerstvý mistr světa je s námi stále živě. Pokračujeme za chvilku.
1: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio City Brno a teď už pod náma hraje něco, co běžně z našeho vysílání neuslyšíte. Je to něco od našeho hvězdného hosta a to je Alex Šupenič, čerstvý mistr světa a taky rapper. Alexi?
1: Je to tak, písnička Long Haul, která vznikla k olympiádě v Paříži, takže aha, si to moc užijte.
0: Hezky.

0: Alex Šupenič, živě s námi ve studiu Hit Radio City Brno a pozor, teď taky hudebně. Tak co, jak to vypadá s muzikou a s novou tvorbou? Je na to vůbec čas?
1: Čas je velmi těžká disciplína pro mě. Teď opravdu musím říct, že poslední 3 měsíce jsem extrémně věnoval přípravě na mistrovství světa. Všechno, každý den, prostě 24/7 jsme se na to chystali. A teďka určitě bude nějaký čas, i až to trošku opadne, tak bude i čas na muziku, protože mám v sobě spoustu jako emocí a spoustu jako zážitků, takže by bylo dobrý to nějak přetavit do mý hudební tvorby. Takže určitě nějaký další single vzniknou.
0: Čas na to nebude určitě teďka vlastně od soboty, od zítřka až do dalšího pátku, mm-hmm. protože to tě čeká kemp, budeš opět trénovat děti tady v Brně. O ten kemp je obrovský zájem, takže pokud nás teďka někdo poslouchá, říká si, já bych dal svého synátora nebo svou dceru, že jo, i pro holky to je, na šerm a dám ho do toho kempu, tak Alexův Summer Jam nebo Alexův Fencing Camp je zaplněn.

0: Je to tak.
1: Jak se na to těšíš? Protože už je to rutina, mm-hmm. ale pořád každý ročník vlastně nové tváře, nové děti možná.
0: Je to tak. Rutina to určitě není. Rutina je to v tom smyslu té organizace, že už víme co a jak, ale pořád se na to těšíme, kdyby to bylo poprvé, protože mě to extrémně naplňuje. Těším se na to, že tenhle rok i ty děcka budou mít tu možnost mě vidět jako mistra světa, uvidí tu medaili, věřím, že je to namotivuje mm-hmm. do té práce, do toho kempu, do toho ze sebe vymáčknout maximum a něco nového se naučit, takže se na to moc těším. Zároveň se těším, že ty děcka budou mít možnost tam být i s mým trenérem Giovannim Bortolazem, který je úžasný a myslím si, že i jim může předat nějaké zkušenosti a nějakým způsobem my jim můžeme i povyprávět o té cestě na mistrovství světa, takže se na to moc těším. Děcek je myslím, že 120. Nejsou to jenom děcka, je to vlastně od 8 let do 20, takže jsou tam i jako řekněme junioři. A bude to hustý, bude to pořádný záhul.
1: Jaký jsi trenér? Jsi přísný?
0: Jsem přísný, ale zároveň jsem férovej, takže tak jak to mám rád já, když je člověk přísný a férovej. Nevadí mi chyby a vadí mi to, když člověk nedává maximum. Já prostě potřebuju, aby ty lidi se naplno snažili, aby se snažili ze sebe vymáčknout maximum a to, že dělají nějaký chyby nebo to, že se jim něco nedaří, je úplně v pohodě, protože od toho tam jsou, aby se zlepšovali, aby trénovali. Ale chci vidět ten effort, chci vidět to, aby ten člověk do toho šel naplno.
1: A jak to vypadá s dalšími šermířskými nadějemi? Rodí se tady v Brně další Šupenič?
0: Zajímavý je, teďka na mistrovství světa byl se mnou Lev Holý, vlastně juniorský závodník, který na tom kempu byl 12krát. Teďka je to po 13, takže chyběl jenom na prvním ročníku a vlastně on mě říkal, já jsem produkt tvýho kempu, vlastně a to. Takže ty lidi u toho vydržej, mají možnost potom trénovat i pod Viktorií, vlastně jít do Prahy a tak dále. A věřím, že takových lidí přibyde každý rok. Věřím, že i teď třeba v září přijde do šermu nějaký dítě, který si řekne, já chci být mistr světa a třeba za 15-20 let a se jim stane. Přál bych si to moc. A teď už nevím, teďka jsem jako, asi jsem odpověděl, ne?
1: Odpověděl. Důležité je, nebo důležitá ta message z toho, že musí ten dotyčný vydržet.
0: Vydržet,
1: musí tě to bavit. No a potom to třeba dotáhneš na mistrovství světa a můžeš tam sebou vzít do svého týmu i třeba rodinné příslušníky, tak jak jsi to udělal ty?
0: Je to tak. Byl tam jako se mnou můj brácha, což jsem měl obrovskou radost a zdravím ho teďka, protože on jako občas se mnou jezdí po Evropě, ale nikdy nejel tak daleko a vlastně on i nikdy neletěl tak daleko, takže jako Borec, že se takhle odhodlal. No a tam měl úplně zásadní funkci, protože mě po každém zápase sušil dres fénem. A včera, když jsme se spolu bavili, tak jsem mu ještě jako děkoval, říkám, díky, hele, že jsi mi to sušil. Jako, a proč ono to je zásadní, protože nechceš si ten dres měnit.
1: Počkej, když ty máš jeden dres, nebo jak to?
0: Mám jich víc, ale když mě vyhráváš, nechceš ho měnit. Takže on hnedka po zápase prostě sušil fénem a teď mě včera řekl informaci, že před finále za ním přišel ten Ital a říká, hele, můžu si to taky vysušit. A on mu normálně ten fén dal. Já říkám, to se zbláznil, prostě to je naše výhoda. Prostě to jsme, a on, to jsem mu fakt neměl dávat. Já říkám, hele ne, hele, byl sférovej, možná i proto nám pak možná proto jsme potom vyhráli, protože nějakým způsobem karma a Bůh nám to vrátil. Takže zachoval se férově, zachoval se sportovně, zachoval se elegantně. Ale jako na hraně, jakože Italům nepomáháme prostě, no, takže tak. A potom ještě měl zásadní věc, já když jsem šel na dopingovku, tak já jsem mu řekl, zbal mi tašku, prostě, prosím, zbal mi, aby jsme to pak urychlili. Takže on mě zbalil tašku a prostě já říkám, hele, a kde mám ten diplom, kde mám ten certifikát, prostě, jako bys to, a on, no, to jsem dal do tašky. A já říkám, ale teď tam jsou úplně mokrý věci, takže jsem vytáhl ten promočený diplom a říkám, ty vole, já vyhraju jedno mistrovství světa a dostanu prostě medaily a certifikát, diplom a ty mi to zničíš. A on říká, on k tomu tak čuchl a říká, ne, nezničil jsem to, teď je právě poznat, že to je mistrovský diplom, protože to z toho jde cítit. Takže jako brácha je borec a nejenom brácha, ale celý můj tým, vlastně Giovanni Bortolazzo, můj trenér, Patrik, fyzioterapeut, který se mnou jezdí už strašně dlouho, Analýza Kultorty, trenérka italská, Veronika, psycholožka, takže všichni, kteří mě pomáhali, určitě pan Kubišta, předseda svazu a tak, takže všichni, kdo tam byli nebo i mě pomáhali na té cestě, taky moc děkuju, protože opravdu já to tak vnímám, že to je týmový úspěch. Ano, já jsem byl na tom konci, ale všichni ty lidi, kteří mimo to, že jsou úžasní lidi, tak jsou i skvělí profesionálové a strašně mi pomohli.
1: Kde skončil ten rozmočený diplom, netušíme. Medaili tady máš, my ji vyfotíme, samozřejmě vám ji i pozdílíme na Instagram a na Facebook Hit Radio City Brno, tak nás nezapomeňte sledovat. No a živě si ji můžete potěškat a možná i, když Alex volí, pověsit i na krk, ale s tím, že už teda se nestanete
0: mistry světa.
1: No a mě napadá poslední otázka, až skončí tyto velmi, řekl bych, příjemné povinnosti, co tě čeká? Nějaká dovolená, bude nějaká odměna?
0: Dovolená určitě, akorát ještě nevím kdy, potom jak skončí mistrovství, teda jak skončí mistrovství skončilo, jak skončí Summer Jam, tak v tom dalším týdnu jedu podporovat vlastně přítelkyni Barboru na její mistrovství Evropy, takže
1: začne další
0: takže
1: mistrovství.
0: Takže jasně, pokračujeme, držíme fokus rodiny a vlastně valíme to dál.
1: Mimochodem, můžu se zeptat, ano. Nebude to na ní moc velký tlak, že ty jsi to jako dokázal a ona bude muset taky?
0: Ona toho dokázala velmi mnoho v životě, takže si myslím, že jestli něco, tak opravdu nemusí být pod tlakem a může být úplně v klidu, protože se skvěle připravuje, má skvělý tým a nemusí mít vůbec strach nebo tlak. A hlavně si myslím, že ty moje výsledky naopak motivují stejně tak, jako mě motivují výsledky. Takže na to se moc těším, že budu v roli vlastně kustoda a nějakýho fanouška.
1: Budeš sušit plavky.
0: Budu sušit plavky, přesně. Nikomu fé nepůjčím v žádném případě.
1: Ani Italkám,
0: ani Maďarkám, nikomu prostě fé nepůjčím, to rovnou tady hlásím. Ano, a potom teda už nějaký volno a samozřejmě potom se musíme někdy vrátit zpátky do tréninku.
1: Ano. Protože olympiáda za 2 roky čeká, kamaráde.
0: Olympiáda čeká, pořád jsou to 2 roky, je to dlouhá doba, ta kvalifikace bude velmi těžká, i když jsem mistr světa, tak o to víc to bude těžší, protože všichni na mě budou teďka nahlížet jako na favorita, ale já se na tu etapu těším. Samozřejmě moje nějaká vizualizace v hlavě končila tímhle momentem, tím, že vyhraju mistrovství světa, stanu se nejlepším na světě, vyhraju celkový hodnocení světového poháru. Teď si v té hlavě musím nastavit další sny, další příběhy. A uvidíme, kam nás to donese, musíme si pořádně odpočinout, získat zase tu chuť pracovat, tu chuť být disciplinovaný, protože jedna věc je motivace, druhá věc je disciplína, podle mě ta disciplína je úplně zásadní a uvidíme, co přinese budoucnost.
1: Budem ti moc držet palce a slib nám, prosím, že zase přijdeš nejenom z medailí, no, ale jasný. Klidně jenom tak, protože my tě rádi přivítáme, ať se daří nebo nedaří, ale věřím, že u tebe teď se poneseme na té vlně úspěchu. Alexi, moc díky za rozhovor. Alex Šupenič, čerstvý mistr světa, byl u nás na Hit Radio City Brno a vy ho můžete vidět v akci živě v rámci šermířské exibice příští pátek na Jakubském náměstí. Alexův Summer Jam, rozhodně tam nesmíte chybět.
0: Je to tak, moc se na vás těším, v 19.30 začíná program a uvidíme se tam. Díky moc.
1: Díky za pozvání. Díky moc. Měj se krásně.
0: Ahoj.

0: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu uslyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
1: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Fenomén šance liga je zpět.
5: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: další léto je před námi, no ale my si užíváme teď to aktuální, teda užíváme, no, jak kdože. Ale za mě dobrý, tady ve studiu klimatizace jede na plné obrátky, takže já jsem spokojený, vy co pracujete venku nebo musíte jít někam na schůzku a musíte sedět v tom horku, tak samozřejmě je to asi méně příjemnější, ale pozor, já mám pro vás teď samozřejmě další hity, které nás osvěží po 11. Hned se do nich pustíme, dost možná někoho z vás pošlu i na oběd, mám pro vás další poukázku, k soutěži Nevaříme, posloucháme se taky dostaneme, ale teď vyrážíme na cesty. Mám pro vás totiž nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Dívám se, že v tuto chvíli D1 u sjezdu na Rosice, 182. kilometr směrem od Brna na Prahu, havárie dvou osobních aut, kolona má tady asi už skoro 2 kilometry, zdržíte se. D2, 10. kilometr, osobní auto narazilo do značky, je to ve směru na Bratislavu od Brna, tady má kolona asi 3 kilometry a připomínám taky porouchané osobní auto, které zavazí konkrétně v Gajdošově ulici za křižovatkou Skaleckého směrem z Husovic, tedy v Brně. Pozor na to. Šťastnou cestu a připomínám i naši WhatsAppovou linku 720 890 848. Budeme rádi, když nám namluvíte hlasovku. Jak to jede vám?
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naději už tam budem?
2: Přestaň! To mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Jenom hity. Hit Radio.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
9: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
8: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Bude hit, to je jasné, už jste to slyšeli a tak jenom zopáknu, že teplota dneska může vyšplhat až ke 40 stupňům. Dobrá zpráva je, že o víkendu by mělo být chladněji, ale no, chladněji, jak se to vezme? Hele, 32, sobota, neděle 31, to je dobrý. A pak je zase blbá zpráva, že zase bude horko. V pondělí vidím opět 37, úterý 38, středa 38, 35, čtvrtek, pátek 33, ale to už se dostáváme opravdu daleko. Nepředbíhejme a věřme, že nás osvěží i déšť.
6: Hit Radio City Brno.
0: Já chápu, že asi v tom horku nemáte úplně hlad, ale přesto 5 kilo na jídlo, no neber to.

Nilsson na Hit Radio City Brno. Poslední červencový den, 31. červencový den, znamená to, že jsme jednak v půlce prázdnin. Jste asi chtěli určitě slyšet, co? Hlavně teda vaše děti. No ale ba naopak, já si myslím, že je dobře, že jsem vám to teďka řekl, protože o to víc si budeme užívat ty následující dny a o to víc si užijeme tu druhou půlku prázdnin. No a 31. červenec, tedy konec měsíce, znamená také poslední poukázku do Buffalo American Steakhouse, což je restaurace, která není daleko od brněnského výstaviště a proto ji velice dobře známe. A věřím, že vy ji poznáte taky. Pokud jste tam ještě nebyli, tak se máte na co těšit. Já se dívám na dnešní menu a můžete si dát hezky rajčatovou omáčku, polévku z pečených rajčat, tedy tomatová z pečených rajčat. No a potom se můžete pustit do máslové bulky, plněné smaženým sýrem a mletým hovězím, mletým masem. Já se tady smažu, protože já se smažu, no já se možná vlastně i smažu, nebo smažím tady, ale hlavně se směju, jsem chtěl říct, no říkám smažu, protože čtu tady, že k tomu je i smažená rukola, cibulové čatny a cibulkou, no ale proč se směju, no protože se mě tady zbíhají sliny a dost možná to jde cítit z toho, jak mluvím. No a potom tady na vás čeká steak z hovězí špičky ořechu, připravený na lávovém grilu, podávaný s bramborovými mřížkami, se salátkem, s grilovaným jablíčkem, mangem, žlutým melounem a hřibkovou máčkou. Pane jo! No to si pochutnáte, i když třeba v těch vedrech nejste zvyklí úplně jíst, tak tady si myslím, že vám bude chutnat náramně i ve 40 stupních. Tak co dělat pro to, abyste vyhráli poukázku právě sem do této restaurace? No, registrovat se. Samozřejmě to do vás tady hustíme každý den, ale opakování je matka moudrosti, takže www.hitradiocitybrno.cz, sekce soutěže, soutěž nevaříme, posloucháme, tam během pár vteřin vyplníte registrační formulář, necháte tam na vás hlavně telefonní číslo, abychom vám mohli zavolat a já budu volat už za chvilku přímo z našeho studiového čísla. Tak buďte ready, no a nezapomeňte výherní heslo, nevaříme, posloucháme.

0: Babi,
1: co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
0: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
0: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
0: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
0: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
0: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
0: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
0: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
0: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček? Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Dua Lipa a Houdini. Kouzla a čáry v pátek dopoledne.
1: Nevadíme, posloucháme.
0: A na Hit Radio City Brno vám každé všední dopoledne taky kouzlíme nebo vykouzlujeme poukázku v hodnotě 500 korun do nějaké brněnské restaurace. A nemusí to být jenom brněnská. Vlastně už to byly spolupráce i s jinými restauracemi mimo Brno. Každopádně tahle ta je ryze brněnská. Je to Buffalo American.

0: Hned je ten pátek veselější, ne? Jsi v práci?
1: Přesně, ano, ano, v práci.
0: No, já tady mám poznámku laborant, laborantka?
1: Ano, ano, pracuji ve farmaceutické firmě.
0: A jo, takže zkoumáš léky? Nebo
1: přesně tak.
0: Takže mícháš i nějaké třeba mastičky na objednávku nebo speciální léčiva, jo?
1: To úplně ne, my spíš analyzujeme ty tablety a prostě celkově léčiva.
0: Takže jak to působí na nás, když si to dáme?
1: Ano.
0: Hezky. Doufám, že si najdeš v tom svém pracovním nasazení i chvilku na oddych a na nějaké dobré jídlo. Jak to máš vůbec s jídlem ve vedrech, v horku?
1: No, my tady v práci máme naštěstí klimatizováno, takže tady s tím nemám problém, ale jinak teda radši něco lehčího, nějaké saláty a něco takového.
0: Jo, já jsem koukal tady na to meníčko, vypadá to luxusně, i když je to jakoby steak nebo burger, tak je k tomu i dostatek zeleniny, takže myslím si, že chutnat ti určitě bude. Kaj, moc ti gratuluju a poukázka bude u nás k vyzvednutí v rádiu.
1: Super, díky moc.
0: Měj se hezky, ahoj, hezký víkend.
1: Ahoj taky.
2: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz.

0: Brazil Fest Brno, téma číslo jedna, nejenom dneška, ale vlastně už včerejška a taky soboty i neděle. Ano, vlastně i v neděli nás čeká program v rámci tohoto skvělého festivalu, který neodmyslitelně patří právě k létu tady u nás v Brně. Tak prosím pěkně, pokud byste náhodou dneska neměli ještě program, vyražte do centra města, protože tam na vás čeká spoustu vystoupení a koncertů. Odehrávat se to bude na Moraváku, na Moravském náměstí, ale také na Svobodáku, tedy na náměstí Svobody. Já vás třeba pozvu na velkou Big Show v podání Rhythm Factory, bubenických účinkujících, tedy bubeníků, které všichni my, brňáci i nebrňáci, známe, protože Rhythm Factory vede Kuba Škrha, borec, který bubnoval i na slavném karnevalovém průvodu Rio de Janeiro. No a doplní je dneska večer na Moraváku Veronika Lálová, také Ladies Karneval a bude i capoeira, takže bude to velké. Už dneska se můžete hezky naladit na to, co nás čeká v sobotu, protože v sobotu, prosím pěkně, proběhne ten velký hlavní karnevalový průvod, půjde se opět z Moraváku od Ošta a půjde se směrem na Zelňák, kde bude probíhat další program. No a pokud byste si chtěli užít v poklidu hezky v parku nedělní program, tak můžete, protože to je na programu Rodinný den, tedy dětský karneval, workshopy, bubny, tance, capoeira, prostě všechno. Mrkněte na www.brazilfestbrno.cz. Já mám velkou radost, že Hit Radio City Brno bude opět u toho, protože vy se v těchto dnech, nebo my se v těchto dnech, my všichni se normálně přeneseme opravdu do brazilského Ria a budeme si připadat jako v Brazílii. A mimochodem, v Brně dál probíhá i multižánrový festival Uprostřed. No ale nuda nebude ani ve Znojmě. O víkendu v samotném historickém centru města si na své přijdou milovníci alternativní hudby, divadla i výtvarného umění. Když si najedete na stránky shramlfest.eu, jo, shramlfest.eu, tak tam se dozvíte víc info tomu programu. No a já posílám Taylor Swift, Green Day a slibuju před 12. i Marka Ztraceného. A ještě jednu důležitou informaci, která by vám neměla uniknout.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift na Hit Radio City Brno. A ještě než se rozloučím, tak mám pro vás jednu důležitou informaci. No důležitou. Důležitou, pokud rádi výletujete, jezdíte po výletech, jezdíte po přírodě, jezdíte na Jižní Moravu a chcete to mít hezky i s výhledem, tak jeden takový zbrusunový fotopoint se objevil a vznikl na jednom krásném jihomoravském místě. Je to prosím pěkně knížecí vyhlídka a tam uvidíte na krásné jihomoravské vinice, na vinice Chateau Valtice. Vlastně prohlédnete si Valticko i Lednicko, Valtický areál, který je zapsaný na seznam UNESCO, není to daleko a uvidíte to hezky před sebou v srdéčku, ano. My tam máme takovou speciální lavičku, je to lavička Hit Radio City Brno, no a můžete se tam posadit a můžete se kochat výhledy, které se vám nikdy neomrzí. Mrkněte na náš web hitradiocitybrno.cz, protože tam se dozvíte víc. No a když jsme u těch lavíček, tak své lavičky má i Marek Ztracený, ale o tom zase příště. Teď si užijte jeho live verzi Moje milá z Edenu a vy, moji milí posluchači Hit Radio City Brno a posluchačky Hit Radio City Brno, se mějte moc hezky. Pro dnešek od Davida všecko. Těším se na vás zase někdy. Čau.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 7 dní.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně v nádražní ulici u křížení s Husovou probíhá dnes oprava povrchu vozovky. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Co to je?
4: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
8: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho 3/4 připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
2: Zítra se otevře nový krytý bazén v Blansku. Největší investiční projekt města za víc než 300 milionů korun podpořil podle hejtmana Jana Grolicha i Jihomoravský kraj.
12: Bude u ten otevřených dveří a bude ten bazén natrvalo otevřen, takže tam se můžete chladit. My jako kraj jsme na tuto akci přispěli 10 miliony.
2: Zaplavat si v bazénu můžeme poprvé v neděli.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
2: Slunečné nebe, výjimečně přehánky nebo bouřky, ale hlavně až 39 stupňů Celsia. Takový je pátek v Brně a na jihu Moravy. Zítra se snad lehce ochladí.

Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickým dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky. Opět první hit, vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy. Dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech, peš.

0: Srdcovka s číslem 1, rok 99, Passion Fruit.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě ding ding ding ding ding ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostým šíleným vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako si tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady dítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak ráno se stalo. Nejvyšší čas jít domů z práce, jo? Tak zvolíme tempo, maličko, zase, když je to vedro. Dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony téhle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Rádiu. Krásný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že, a já teď doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. A to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku. Ale zase jako velmi originální, Ani, děkuji ti za to. Myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo se jménem své taneční partnerky. Takže děkuju. Mě zajímalo, jestli to teďko slyší. Jestli jo, klidně mi napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity. Další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Rádia. Znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo. A myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: trocha páteční romantiky. Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. A to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Rádiu. Trochu erotična. Poslední srdcovka. 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777 a mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ. Ještě, že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Rádia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčného hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Rádiu. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Už za chvíli na Hit Rádiu dáme Evu Farnou, bude taky september a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800-937-937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
3: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musí te zažít. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
10: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružství
1: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Hit Radio.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Dívám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777. Dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka a to je tahle.
3: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě svými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání, a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Radio. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je půjdete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu. Právě teď.

0: kde je můj manžel, where is my husband, ve tři čtvrtě na jednu, už chtěl se říct ve čtvrt, ne, tři čtvrtě na jednu, je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio, za chviličku Coldplay, taky Katy Perry, ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí, protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalé desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
6: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
14: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra před Londýnským náměstím počítejte s omezením kvůli pokládce asfaltu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
8: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
7: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
0: Znajemští policisté pátrají po 15-letém Konstantinu Skibovi. Ten odešel 18. července z domova po hádce s rodiči a dosud se nevrátil. Vypadá to, že si nejspíš užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá. Rodiče ale o něj mají velký strach. Kdybyste věděli, kde hoch je, volejte linku 158.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Dneska si užijeme slunečné nebe a vysoké teploty do 39 stupňů Celsia. Hrozí výjimečně přehánky nebo bouřky. O víkendu teploty lehce poklesnou.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no, takhle to je prostě, tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako... jak to říct? Abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Sifor, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons. Whatever step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

Nová, jsem optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka. Takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: své nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se.
2: Ano,
1: Radku, slyšíme. Já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreečko, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: A šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka přes to poledne, lehké poledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde to samozřejmě takhle chronologicky po sobě, toto dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: osm,
1: to má... Je to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně, 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má Země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A špatně jsme měli ty Bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný. No tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, super, šťastnou cestu, super. Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka přesně za týden v pátek opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hydrádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říkám, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Zas sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu... To vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takového jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandále, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska a ten nemá na ponožky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásuja. Info na www.vinohraní.eu.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské bez.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

My tady odpočítáváme čas, stříháme metr, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak se říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hit Rádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Daša s Item Austin na Hit Rádiu ve 2:45. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtete na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne, stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servise z Brna a okolí. V Brně v nádražní ulici u křížení s Husovou probíhá dnes oprava povrchu vozovky. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
17: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
16: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
0: Zítra se otevře nový krytý bazén v Blansku. Největší investiční projekt města za víc než 300 milionů korun podpořil podle hejtmana Jana Grolicha i Jihomoravský kraj.
18: Bude ten otevřených dveří a bude ten bazén natrvalo otevřen, takže tam se můžete schladit. My jako kraj jsme na tuhle akci přispěli 10 miliony.
0: Zaplavat si v bazénu můžeme poprvé v neděli.
19: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Slunečné nebe, výjimečně přehánky nebo bouřky, ale hlavně až 39 stupňů Celsia. Takový je pátek v Brně a na jihu Moravy. Zítra se snad lehce ochladí.
20: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
21: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne ve zprávách s Dominikem. Krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte a taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte si na to, teď David Guetta.

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: Tohle je taky srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin, tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle bych si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď, věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci
0: tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o to myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefon číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale taky hlasovky.
2: Čau bez Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně, a to, že více lžou ženy, protože v mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že svým kamarádem nic nemá, aby za týden se se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapi. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To je jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapi lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapi jako reálně... Jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme. A nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí, ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí, tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. Pátek na Hit Rádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to bylo úplně, žil ve svém světě úplně v jiný dimenzi, ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, fakt nelžou, takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zpráva je od Zuzky. Já si myslím, že chlapi víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že se tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radiu ho klidně řekneme za vás i na hlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě. Občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
9: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Takový jako vyloženě letní pohodovej hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Tak co, je vám horko?
3: 37 stupních? Ne, beru si baťák na sebe. Ale tak aspoň je to pořádné léto, protože my od 15. hodiny startujeme Summer Party.
2: Ta nejlepší přehlídka všech největších letních hitů posledních 30 let.
3: A jaký ty máš nejradši?
2: Všecky.
3: No, uslyšíte to. V odpolední show se těší
2: Igora Peťa.
1: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Neexistuje lepší pozvánka na Summer Party Hit Radio, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě tato píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, Vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky.

0: Každopádně pomáda, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál, zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bousky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte. Kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
10: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
11: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Přejeme krásné odpoledne. Zítra Radio City Brno zdraví Peťa Tomanová a samozřejmě i Igor Doležal, který je už závisu. Podíváme se samozřejmě na nejlepší dopravní servis Brna okolí. Jenom se podívám, jestli to tady budu mít přesně na Brno. Spíše mi řekněte vy, jak se vám jede v Brně. Jestli stojíte třeba v koloně, tak nám rozhodně pošlete nějakou hlasovou zprávu na náš WhatsApp 720 890 848 a já už se tady koukám, co se nám děje v Brně. Na ulici Úvoz tady dejte pozor na propadlou část komunikace. Ajajaj, ať se vám něco nestane s autíčkem. A potom jde jednička 201. kilometr ve směru z Vyškova do Brna, tak tady stojí porouchané osobní auto. Doufám, že máte krásné odpoledne. My rozhodně, protože od 15.00, což je za dvě minutky, nám začíná Summer Party na Hit Radio City Brno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jám, to si slízneš.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Současná vlna veder nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel zvažuje koupy chladícího zařízení. Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka ke dnešnímu dni odvolal. Žloutenka zůstává i nadále hrozbou. Počet případů hepatitidy A v Česku v posledních letech výrazně vzrostl a lidé stále častěji využívají možnost nechat se očkovat. Nejdůležitější prevencí je ale důkladné mytí rukou, jak říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lucie Krausová.
10: Virus se přenáší především v důsledku nedostatečné hygieny nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin či předmětů. Nakažený člověk navíc může infekci šířit už 1 až 2 týdny před začátkem onemocnění, aniž by o tom věděl.
9: Virus žloutenky typu A nezničí ani mráz, v ledu vydrží infekční i několik let. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
0: A ještě doplníme naše aktuální informace, které máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Se začínající odpolední dopravní špičkou začíná narůstat zpoždění především u autobusových linek, ale i na nich se zatím zpoždění až na výjimky drží do 10 minut. Drobné zpoždění očekávajte kvůli stavebním činnostem na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. Spoj linky 67 nabírají ve směru do Jondrova zpoždění kvůli stavebním činnostem na křižní dálnici D1 a D2. Linky 49, 50 a E50 ze stejného důvodu nabírají zpoždění v Horních Heršpicích. O 3:15 byl uvolněn provoz tramvají na ulici Hybešova. Na linkách 1, 2, 7 a 8 stále počítejte s nepravidelnostmi do 10 minut. Kromě těchto nepravidelností v dopravě neřešíme žádné jiné větší mimořádnosti. Zítra od 14 do 19 hodin bude pro linky 4, H4 a 9 neprůjezdné náměstí Svobody a ulice Masarykova. Linka 4 pojede odklonem ulici Husovou, linky H4 a 9 ulici Rooseveltovou. Podrobnosti o této výluce stejně jako o všech ostatních změnách v dopravě naleznete v naší mobilní aplikaci DPMB Info a na webu dpmb.cz. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: To, že je venku velké teplo, to jste asi poznali. Já vám řeknu teďka, jak moc velké. Měříme tam 36, ještě nám to o stupínek postoupí nahoru, takže naměříme 37. Ale nebojte se, potom třeba se ochladí ve 12, bude 26. To je dobrý.
12: Krásných 26 no, o půlnoci, jo?
0: Ale počkej, já mám i tu dobrou zprávu, protože zítra, byť bude 33 stupňů, ale ono má být přes den zataženo, polujasno, takže my se schováme hezky za tím sluníčkem, takže nám bude příjemně a v neděli bude jenom 29 a polujasno. To je super.
12: Se mi ulevilo.
13: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
12: Konečně jsme odstartovali naši oblíbenou, milovanou Summer Party, to znamená...
0: To znamená, že budeme tančit ve studiu a vy tančete, kde chcete, protože každý song bude stát za to.
12: To nejlepší z letně laděné muziky za posledních 30 let.

0: Na Hit Radio City Brno ladíte páteční summer party, už jsme to rozjeli a odstartovali a myslím, že k takovémuto hitsu a vedru, které venku panuje, tady u nás v Brně a na Jižní Moravě, takový vodní vychlazený melónek by rozhodně přišel vhod.
1: Já jsem ho měla teda včera, ale jo, to je to nejlepší. A nebo zmrzlina. Za nějakou dobrou točenou.
0: A měla jsi meloun jako samotný, anebo nadívaný nějakým...
1: Nadívaný.
0: No, nějakou dobrotkou.
1: Ne, samotný, jo? Samotný. Někteří čím bych si ho měla plnit?
0: Někdo tam dává ruma.
1: Aha.
0: A tak dále, víš? Tak, ale vědci zkoumali a přišli na to, že se v Brně v červnu normálně teploty vyšplhaly aspoň ty pocitové na neuvěřitelné hodnoty, protože na teploměru to bylo na 38, ale třeba na přechodu na křižovatce Milady Horákové a Koliště naměřili pocitovou teplotu lehce přes 50 stupňů.
1: No já vím, já na Kolišti bydlím, že jo, takže já jsem na ten přechod vždycky šla, myslela jsem, že umřu a potom jsem jakož tam šla jako do toho parčíku s čivavkou a už to bylo lepší.
0: Já teda musím říct, že zajímavé je, že vědci zkoumali v červnu.
1: No a ne dneska.
0: A ta vedra jsou opravdu zase tento víkend, že?
1: Ale můžou zkoumat, co chtějí, ale víte co, já vám řeknu teda něco pozitivního, ať v tom hledáme. My sice měříme 37, ale třeba se koukám v takovým Kuwaitu, mají 48.
0: A jsou na to zvyklí, že?
1: No jsou, my si taky zvykneme.
0: Když se přitopí.

0: Na Hitrádiu City Brno, páteční summer party, Lukas Estrada, ale pokud máte rádi opravdu ty devadesátkové hudební fláky, které hlavně v tom letním období tenkrát frčely, tak se těšte, protože naší oblíbení Mr. President nás za chviličku přivítají féteru.
1: Hele, víš, co znamená Mr. President? Proč se tak jako dali? Já jsem si říkala, proč se jmenuju Mr. President?
0: Proč jo? Asi mají rádi hlavy státu.
1: Ne, že M-ko je jako music a R-ko je rytm, jako rytmus.
0: Jo, takže...
1: No.
0: Hudební rytmus prezident.
1: Ano. A Coco Jumbo Prey jakože vymysleli jen tak, že to vůbec nic neznamená, ale že to znělo letně, takže aby to lidi poslouchali hezky jako v létě, u moře, ale vy to poslouchejte kde chcete, klidně v autě.
0: A hlavně na Hit Radio City Brno, protože summer party tady je až do nedělní 18. hodiny a za chviličku hudba, rytmus a prezident hezky dohromady. Happy people, za chvilku.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirage.
9: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
10: Migové.
9: Harley.
10: Xindle X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu posloucháte Summer Party a věřím, že i další parádní muzika bude Michel Teló. Teló. No Teló.
1: Teló, bara, bara, bara, bere, bere, bere.
0: Prostě Barča bere, že jo? Ale pokud se chystáte tento víkend do centra dění na Brazil Fest,
1: no jasně, tak že se chystají všichni Brňáci.
0: Paráda, máme tam pro vás nachystáno i naše živé studio, že?
1: No jasně, to bude tam zítra od 5 do 6, tak tam nás přijďte samozřejmě pozdravit. Ale kdybyste si mysleli, že bude až moc velký
0: teplo,
1: nebojte.
0: Protože pořadatelé pro vás nachystali osvěžovací četu, která v ulicích vás bude kropit, samozřejmě čistou vodou, že?
1: Ano, ano, a je tam, ty jsi říkal, že tam bude nějaký pítko, ne?
0: A dokonce se pro vás chystají i mlžné brány a mlžítka a na náměstí Svobody bude veřejné pítko, které najdete hned za hlavním pódiem a na Jakubáku, pozor, zlatá kašna s čerstvou pitnou vodou, takže kašna. Neumývat si tam nohy, jo?
1: Hele, ale já nevím, jako z kašny bych teda jako nepila, to by mi to tam někdo musel vložně napsat, můžeš to pít, je to pitný.
0: Peťo, můžeš to vypít, jo? Tak klidně nám potom dejte vědět, jak vám voda šmakovala, že? Ale myslím, že v takovémto parnu a vedru každé osvěžení bude super.
1: A já mám takový dotaz na naše posluchače. Třeba uvítali byste, kdybychom právě v nějakém tom dní, kdy je velké horko, třeba dneska nebo jindy, že bychom vyšli mezi vás do ulic a že bychom vás vlažili, protože my máme takový to, ono to vypadá, jako když hnojíš vinohrad, jo?
0: A nebo stříkáš mandelinky.
1: No třeba. No. Takhle to vypadá, my v tom můžeme mít vodu a můžeme vás osvěžit. To byste chtěli? Dejte nám vědět na WhatsApp 728 790 840.
0: Já bych se nechal osvěžit.

0: vzpomínkou já mám, ale já si nemůžu vzpomenout jakou.
1: No, nejvyšší čas začít brát tabletky na paměť. To byl Robin Cook Comanchero, ale my tady máme další, řekl bych, velký hit.
0: Český.
1: Protože i kapela Olympic rozhodně patří mezi ty naše oblíbené, pravda? A vy se na ně můžete dostat také úplně gratis. Stačí jenom, když se vypravíte, zbalíte bágo, kámoše nebo kámošku a vypravíte se na...
0: Festival Hudba na Vinicích a zrovna Olympic, tak budou 8. srpna víno zlomek Vávra a Boršice. Zlomek a Vávra Boršice jsem řekla.
1: Ano.
0: Jsem to říkala blbě, že?
1: Opačně.
0: No prostě tam je to v Blatnici, no u Blatnice, takže tam běžte.
1: Přesně tak. No a pokud byste chtěli vyhrát i dneska v odpolední show samozřejmě dva volňásky, tak to dneska bude opravdu zahubaná, protože my se ptáme, o kterém zvířátku kdysi olympici zpívali. Může to být o koňovi, o koze, anebo o želvě.
0: Já myslím, že to byla ta koza, ne? Čert na koze jel.
1: To víš, že jo? Tak 720 890 848, tak to je naše WhatsAppové číslo, na které je potřeba poslat správnou odpověď, pokud byste chtěli dva volňásky na hudbu na Vinicích. No. Takže kůň, koza anebo želva.
0: Tak nebo ten kůň, já nevím teď.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
5: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Jdeme na Hrady.
7: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirage.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna. Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
13: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
18: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
19: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

ho, ho.

0: Na Hit Radio City Brno v páteční odpolední show a také Summer Party zazněl i Miles Smith a za chviličku otevíráme další hoďku a nezapomeňte, že stále máte možnost bojovat o dva lupeny. Stačí jenom, když nám na náš WhatsApp napíšete, o které zvířátku pěli kdysi dávno olympici.
1: Oni pořád pějí.
0: No jo, to je vlastně pravda. Kůň, koza a nebo želva. Co myslíte? 720, 890, 848. Teď ale vyrazíme na silnice. Buďte opatrní v Lidické ulici v Brně. Křižovatka s Lužáneckou. Tady došlo ke střetu dodávky z tramvají. Máme tam kratší zdržení a omezení provozu. Na Blanensku u Šebrová Kateřiny zasahují hasiči u požáru osobního auta. Tak opatrně. Na trase ze Žďáru nad Sázavou ve směru na Brno na průjezdu Kunštátem stojí odstavený vozík a na výjezdu ze Sokolnic ve směru na Brno je aktuálně hlášena srážka dvou osobních aut. Jakékoliv dopravní postřehy a info můžete posílat ať už hlasovkou anebo zprávou na náš WhatsApp také 720 890 848.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V západní polovině Česka se dnes večera v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy kolem 70 km v hodině. Na sucho a vedro to nebude mít vliv. Riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku s pražskou Slávií. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, říká mluvčí policie Jan Sekzulka.
13: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
12: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 17 hodin. No a Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
1: A moje hodinky tvrdí, že už jdete asi domů z práce, protože je 16 hodin, 1 minuta a to znamená, že třeba frčíte na šalinu, takže máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Dobré páteční tropické odpoledne. Během odpolední prázdninové špičky je provoz na většině míst Brně plynulý. Větší zpoždění máme hlášeno pouze na autobusových linkách v oblasti Zvonařky, na Bohunické a v Horních Heršpicích na linkách 50 a E50, ty se nárazově po průjezdu zdržují až o 6 minut. A zdržíte se také na dálnici D2 ve směru do Brna, kde v lince 67 naberete nárazově zpoždění až 12 minut. Za dopravní podnik Honza Hezina.
15: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
1: A je to tady. Už jsme na dnešním maximu, což je 37 stupňů. A jako pocitově, víte co, já se ani na tu pocitovou dívat nebudu, protože by mě to ještě ovlivnilo, jo? Ale my tady máme zapnutou klimatizaci, doufám, že vy máte taky. Co se týče zítřejšího počasí, tak má pršet, má být 34 stupňů, ale když se podívám, tak dopoledne zataženo, potom po obědě bude polojasno, pak by se mohlo rozpršet, což nám vůbec nevadí, a potom zase od večera, kdy bude jako dobrý Brazil Fest, jo, tak bude hezky.
0: To jsem chtěl jít na koupák zítra.
1: A běž, kdo ti brání?
0: No, možná ten dešť.
10: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno pro vás máme až do nedělní 18. hodiny to nejlepší za posledních 30 járů, samozřejmě z hudby, že?
1: A co nás čeká teď? Co teď? Co teď?
0: Teď bude návrat na start milénia. Shaft a Mucho Mambo Swing.

0: Summer Party Hitradia City Brno, kterou posloucháte až do nedělní 18. hodiny, navštívil i kamrat a kamarádi. Máme i dneska radost, že vám můžeme samozřejmě obdarovat někoho z vás tedy dvěmi lupenami na hudbu na vinicích, protože na telefonu máme koho pak? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Ahoj, kdo pak tam je?
1: Tady Dominika z Jablonce.
0: Dominika z Jablonce.
2: Ty jsi z Jablonce a posloucháš Hitradio City Brno, no tak to je super, to máme radost samozřejmě.
1: Ano, my posloucháme v práci v nemocnici.
0: Yeah. Ty jo, tak to je ještě lepší normálně. Tak Domčo, máme radost, protože my jsme se ptali, o kterém zvířátku kdysi kapela Olympic, která mimo jiné také vystoupí letos na hudbě na vinicích, zpívali. Dávali jsme možnosti kůň, koza nebo želva, takže co to je?
1: A je to želva.
2: Přesně!
0: Moc si gratulujeme.
2: Možná
0: by to bylo hezké, kdyby zpívali i o koňovi nebo o koze, že?
2: No já jsem si to spletla, jak byl čert na koze, jel, ale to byly kabáti, ne?
0: Přesně, no, jasně. Domčo, tak dva volňásky na hudbu na vinicích jsou tvé. Koho vezmeš sebou?
1: Děkuju moc, asi přítelé, vezmu sebou.
2: Jako já jsem tady předevčílem říkala, že lepší je to tak jako s kámoškou, jo, protože s tou jdeš tak jako na vínko, že jo, poklábosíš.
1: Ano, to už jsme byli totiž.
2: Jo, vy už jste byli s kámoškou, tak teďka to uděláš tak, že vezmeš přítele, ať není smutnej.
0: Zaslouží si, přesně. Tak super. Tak se hezky bavte, jo.
1: Děkujeme moc.
0: A zdravíme do špitálu a jsme rádi, že posloucháte i Summer Party. Za chviličku vám budeme hrát holky Last Ketchup, jo?
2: Jo, to si zatančete.
0: Ahoj.
2: Měj se, čau.
0: Čauko.
1: Ahoj.
3: Hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.

0: Taky takováto muzika patří rozhodně k Summer Party na Hit Radio City Brno. Má se vidím u bazénu.
1: Jo, a já jsem ráda, že my tam dáváme pecky, které jsou jako taneční, ale potom na tohle přesně, to je taková ta pohodinda, jak si říkal, u bazénu s drinčíkem.
0: Toto byly Squeezer, Saturday Night, hudební návrat do roku 1997, jsem se teď do toho trošku zaposlouchal. No, to byla taneční doba, já si pamatuju...
1: Jakýže rok, 98
0: jsi říkal? 97.
1: 97, a co jsi v té době dělal, řekni.
0: V tuto dobu jsem slavil po maturitu, protože jo. Jsem měl po maturitě čerstvě. A bylo to úžasné léto. To už jsem mohl normálně oficiálně chodit na pivko.
1: Tak já ti řeknu, co jsem dělala já. Možná, že jsem si přála svoji první barbínu.
0: Bylo 7 kilo, ti bylo 5?
1: Ano. Vypadám snad, že jsem jako co, starší, mladší, nebo co. Radši jako do toho se nezamotávejme a pustíme tam další pecky, protože já se těším, která jako nastane, jo.
0: Klidně nám napište, co jste dělali třeba v roce 97 vy. Já jsem slavil po maturitu.
1: Jako takhle, já jsem ráda, že vím, co jsem měla třeba dnes ráno na snídaně, jo. Ne, co jsem dělala v 97.
2: Vinohraní, vinohraní. Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog. A klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne, už víte, co budete dělat o víkendu, pokud ne, nevadí, buďte s Hitrádiem City Brno, máme pro vás až do nedělní 18. hodiny summer party, přehlídku těch největších letních pecek za posledních 30 let, no a také můžete vyrazit do ulic. Máme tady pro vás pár tipů, co se dá dělat o víkendu, Peti?
1: Já bych chtěla začít tím nejlepším a tím nejdůležitějším, protože jsme hrdým partnerem Brazil Festu brněnského a ten už začíná. On začal včera, ale tak jako já to mám tak furt spojené, že ta sobota je jako nejvíc slavnostní, protože v sobotu prvního půjde Brnem karnevalový průvod, jo. A bude to tak, že ve 4 odpoledne bude se z Moravského náměstí, náměstí Svobody, Zelený trh, ale jako potom to všechno, co se bude dít, tak to bude na Svobodáku. Tam se budeme dít i my, jo, protože tam budeme mít naše mobilní studio Hit Radio City Brno a od 17 do 18 tam máme živé vysílání a taky se tam můžete vyfotit u našeho srdíčka a to je přímo u Kašny tam.
0: Obrovitánské srdce Hit Radio, takže vyfoťte se, pošlete nám to, ať už na WhatsApp 728 790 848 anebo třeba do zprávy na našich sociálních sítích. My vás určitě moc rádi vystavíme.
1: My vás vystavíme. Jo, a kdybyste už jako nevěděli, co v sobotu dělat zítra, tak už je tady takový jako warm-up a to je na Moraváku od 2, jo. Nevím sice, co to bude obnášet ten warm-up, ale asi se tam dobře zahřejete prostě.
0: Já si myslím taky. Každopádně festival uprostřed, tak ten funguje až do 19.8. v centru Brna a samozřejmě zažijete spoustu workshopů, hudby a tance, tak klidně můžete vyrazit.
1: No a ještě Šraml Fest, pokud jste ze Znojma anebo tam míříte o víkendu, tak dneska startuje a je i zítra.
0: Ale teď už na Hit Radio City Brno další letní pecky. This

0: Vám zdá, že v rámci naší summer party ten páteční čas nějak rychle letí? Za chviličku máme 4:45.
1: Jo, mi to dneska taky jako rychle utíká, ale to je díky té summer party, protože co song to perlo.
0: Přesně tak. A za chviličku se vrátíme do roku 1995.
1: To se už se nebudeme bavit o tom, co jsme dělali v té době, že? Já jsem možná ještě měla plinky? Ne.
0: Nevím, ale vím jedno, že na hitparády tenkrát vkročil a vpálil se svým jedním z prvních letních hitů mistr, řekl bych, mistr hudební dovolené. No, protože vždycky, když slyším jeho songy, tak se rozhodně přenesu někam k vodě a myslím, že nejsem sám, protože... Za chviličku tady pro nás bude Shaggy a jeho Summertime v rámci Summer Party Hit Radio City Brno.
1: A my slibujeme, že na tu pecku fakt jako budeme tančit, jo? Takže vy s náma, prosím, ať už jste v kancu.
0: Jakože bychom si udělali křápem, jo?
1: No jo, ale v autě ne, prosím.
0: Za chviličku pokračujeme, taky Madonna dorazí.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na ymm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
6: je fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
10: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
11: Jasně, já ti splním přání, trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Summer Party Hit Radio City Brno a United Nations, tak doufám, že se vlníte i vy, nejenom tady kolegyně u mikrofonu.
1: Já dělám takový ten 90-kový tanec, nebo si to tak myslím, že to je 90-kový.
0: Vypadá to, jako by si měla tanec u tyčky. Víš?
1: Cože? Tak já radši budu dělat takový to, jak se maže chleba, potom víš, prádlo a tak.
0: Na Hit Radio City Brno, ale teď je malinko přibrzdíme, máme tady nejlepší dopravní servis Brna okolí a pokud jedete po D1 205. kilometr ve směru z Brna na Vyškov, tady máme hlášeno porouchané osobní auto, tak pošlete opraváře nebo info podejte také, jak to tam aktuálně vypadá na 720 890 848, to je náš WhatsApp. No a na D2 na 11. kilometru ve směru do Bratislavy, tady se pohybuje, cože, jelen.
1: Jelen?
0: S parohama.
1: A ty myslíš tu kapelu, ne? Že oni mají teďka tour. Ne, jelen.
0: Možná jedou kluci, no, takže zdravíme. Kdybyste měli jakékoliv podrobnosti, nejenom z této trasy o jelenovi, tak klidně nám pošlete zprávu na WhatsApp, přejeme šťastnou cestu a za chviličku pokračuje Summer Party.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát, možná s jediným kandidátem na Vysočině. Plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
12: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
11: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových. Volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Nějakovou. V záloze je připravená Barbora Krejčíková. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
1: A pokud frčíte třeba na trolejbus, tak máme pro vás ještě aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Dobré páteční odpoledne posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz ve městě se již začíná uklidňovat a my v celé síti nemáme hlášeno žádné větší zpoždění jak 5 minut. Ještě bych rád závěrem cestující upozornil na zítřejší krátkodobou výluku na náměstí Svobody, kdy od 14 do 19 hodin proběhne nejprve slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany a následně brazilský karnevalový průvod. Linky 4, 9 a historická linka H4 pojedou odklonem. S přáním pohodového víkendu bez komplikací na cestách za dopravní podnik Honza Hezina.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Krásných 36 stupňů. Jupi. No jako takhle, těch 37 asi jako nebylo, nebo bylo, ale chviličku. Takže buďme za to rádi, jo, za těch 36. Za, sluníčko nám zapadá 20 hodin 35 minut, možná se budete modlit, aby zapadlo trošku dřív, ale asi ne. Asi to nevyjde. Co se týče těch teplot, které budou v noci, jo, tak jako já se to snažím tlačit očima, aby to bylo míň, ale bohužel, no, v 11 hodin prostě bude, ať už chceme nebo nechceme, 27. Ale co se týče zítřka, má být 34 na teploměru, potom má pršet, bude zataženo, což je fajn, to se nám hodí a podle mě se nám hodí i na koupák ty nedělní teploty 29 a půl jasno.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Summer Party Hit Radio City Brno pokračuje a k letní muzice patří i letní lásky, pravda?
1: Ano, ale víte, že ne na všech místech se můžete jako líbat?
0: No, to byste neměli, to byste neměli. Kde? Tak to poradíme už za chviličku. Hit Radio.
14: There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: kdysi dávno to byly američtí toutou, ale také o pár desítek let dozadu, nebo později samozřejmě malinká úprava od Karla, ale ne Gota, ale Wolfa. Karl Wolf, Afrika, tak ať už se chystáte kamkoliv, máme tady pro vás pár varování, kde byste v žádném případě se neměli líbat, děti.
1: Kde byste se neměli líbat? Jako ono to se to zdá jako obyčejná věc. Prostě jdete ven se svým partnerem, tak máte jako nutkání, no tak si dáte pusu. No. Ale když takhle byste jeli třeba do Saudské Arábie, tam si dali na veřejnosti pusu, tak normálně vás můžou i zatknout a dostanete pokutu.
0: Až zčernáte?
1: No jako... To nevím, jestli to místo tak jako dává. Ale jako třeba Spojené arabské emiráty, například Dubaj, tak tam taky jako nemůžete úplně na veřejnosti. A mě to nikdy nenapadlo, jako tady v těchto státech je pravda, že jsem nikoho neviděla takhle, že by šel za ruku.
0: To je pravda, no, protože v Saudské Arábii byl začen pár kvůli polibku na veřejnosti, jak už jsme říkali. A samozřejmě v některých městech existují dokonce zákazy líbání na konkrétních místech. V minulosti se třeba objevily cedule no kissing na nádražích nebo v čekárnách.
1: Kissing. No kissing.
0: Kissing.
1: Kissing. Tak nevadí, já si to klidně budu taky říkat takhle. No kissing. Ale ono se vypráví, nebo takhle, na těch konkrétních místech. Já jsem četla, že ve Francii v roce 1910, to už je jako dávno, jo, tak tam byl zákaz líbání na nástupištích teda, protože páry při loučení jako zdržovaly. A takhle to je jako normálně všude. Třeba v Padově, tak tam zase vznikla místa označení jako park and kiss, takže tam zaparkuj na 10 minut, jo. Políbej se s tím, s kým se loučíš a jako
0: a zase pokračuj.
1: A zase nezdržuj hlavně.
0: Tak. Tak klidně nám pošlete vy místa, kde se rádi se svou drahou polovičkou objímáte a pusinkujete, že?
1: No, kde v Brně? Kde je to nejlepší? Dejte vědět, jako. Kde jako z toho máte ten nejlepší brněnský líbací pocit?
0: No, na Hlavasu, ne?

0: Summer Party, Hit Radio City Brno a taky italský Tiziano Ferro a Perdono, když se na to zaměříš, Peti.
1: No, Pardon,
0: přesně, je to omluvná píseň.
1: A komu se kdo omlouvá, to nevíme.
0: To nevíme, ale Tiziano Ferro s touto skladbou opět bodoval a věřím, že i vám udělal radost v rámci páteční Summer Party Hit Radio City Brno, která mimochodem v našem eteru bude pokračovat až do nedělní 18. hodiny. Tak nevím, komu se bude omlouvat chlapík, o kterém teď bude mluvit Markéta Skřivánková.
1: Mluvčí městské policie Brno. A má se omlouvat, jo? Má důvod k omluvě?
0: Má a veliké, jak Brno.
2: Krásný den vám i všem posluchačům. Hlídka městské policie mířila v noci na pátek do nádražní ulice za mužem, který tu údajně kopal do odpadkových košů a choval se prý agresivně. Během přesunu strážníků k hlavnímu nádraží si navíc pracovníci dohledového centra městské policie všimli na kamerových záběrech, že pokreslil schody vedoucí do vestibulu. Právě tam ho hlídka našla sedět. Na schodu pod ním uviděli strážníci 4 menší nápisy namalované růžovou fixou. Stejný odstín barvy měl 45-letý muž i na svých botách. Při ověření jeho osobních údajů navíc strážníkům předložil už několik měsíců platný příkaz k vyhoštění. Vzhledem ke všem okolnostem pojali strážníci důvodné podezření ze spáchání trestného činu a muže předali policistům. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno vám všem přeji krásný den.
0: Asi rád kreslí, ne?
1: Ale počkej, já jsem si myslela, že to bude nějaký třeba 18-letý jako floutek, jo? Mm-hmm. Ale 45 let, jako někdo z toho prostě nevyroste. Co myslíš?
0: No, já myslím, že ne, no. Tak a proč se díváš na mě?
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy Orlen.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Hit Radio. Když jedete na dovolenou, nebo trčíte v dopravní zácpě, rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radio.

0: Na první poslech to vypadá, že Bryan Adams zpívá o létě roku 1969.
1: No.
0: Částečně je to pravda, ale jak Bryan později přiznal, číslo 69 má i druhý význam. Hádejte, jaký?
1: Takže...
0: Odkazuje prej na sexuální narážku.
1: Jo, takhle, takže on vůbec nespívá o létě 69.
0: No, částečně jo, v té době mu bylo 9. Zajímavé, co?
1: Ale tak mohli bychom zaspomínat na naše nějaké léto, na vaše, co? Posluchači, klidně nám pošlete hlašovku na 720 890 848, protože tady ta naše summer party je i kvůli tomu, aby jsme si díky těm písničkám, díky těm všem songům vzpomněli třeba na to nejlepší léto, které jsme kdy zažili někdy. Kdy
0: já přemýšlím marně, čověče, já letos budu zažívat 48. léto a posledních, řekl bych, takových 30 let stálo za to.
1: Takže předtím to stálo za nic, jo?
0: Ne, tak to se mělo, že jo, ještě pod 18.
1: Jo, jo, aha. No takhle, ty to vždycky jakože měříš na to, kdy už jsi mohl dát pivo. Ale tak pro mě bylo asi nejlepší léto, když jsem si nemusela nic kupovat. Měla jsem mama hotel třeba, dovča,
0: jo, jo. Jo.
1: Vždycky jsem třeba dostala na dovči nějaký kapesný, který jsem si jako schovávala, pak jsem si koupila nějakou úplnou blbost.
0: A teď jsem si vzpomněl, já jsem chodil na první brigádu do slepičárny.
1: Jo.
0: Normálně sbírat vajíčka.
1: A to byla tvoje nejlepší léto, bylo to tvoje?
0: Jo, to bylo už jsem to měl kolo, to bylo v létě, no.
1: A dostal jsi vajíčka free, jako zdarma?
0: Dostal jsem i pár vajec. Free, ale hlavně samozřejmě brigoška, to znamená prašule, a kupoval jsem si tenkrát nové brzdy na svůj favál, jakože jízdní kolo.
1: Mm-hmm.
0: Abych byl machr, měl jsem růžové bovdeny.
1: Víte co, dejte si pozor, třeba nás teďka poslouchá někdo, kdo má teďka nebo je na první brigádě, nebo teprve půjde na svoji první brigádu. Já jsem měla pro svoji první brigádu v cukrárně, která byla dětská, jo, jakože s maminkama, maminky s dětma. A dopadá to tak, že já zase zažívám své 30. 40. léto a dopadlo to tak, že ještě nemám nic v kočáře, takže dávejte si na to pozor,
0: tak
1: kam jdete.
0: Třeba letos to klapne, co?
1: Já zase půjdu do cukrárny, pojď.
0: Běž. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: ale to není úplně všechno, protože...
1: Zítra to bude velmi pestré. Máme živé vysílání ze Zábrdovického koupaliště, kde je hudební festival Na vlně, to, o tom jsme vám říkali určitě. A už v 11 hodin teda s Ondrou Blahem a vystoupíte mimo jiné třeba Monči Bagárová anebo Refiu.
0: To bude zážitek. No ale samozřejmě máme pro vás také další pozvánku, protože nezůstaneme při sobotě u jednoho živáku.
1: No, potom se na vás budu jako těšit já zítra ve vysílání a potom budu moc utíkat, abych stihla živé vysílání, z náměstí Svobody, protože tam je, že jo, Brazil Fest bude a to živé vysílání bude od 17.
0: Výborně, to bude zůžo, doufám, že teda moc nesmoknete.
1: A taky bys mohl třeba přijít, a my totiž máme přece naše hitrádiovské srdíčko, je tam u Kašny na Svoboďáku, tak se tam rozhodně vyfoďte.
0: Já vezmu dívku a možná dorazíme.
1: No vidíš to,
0: vezmi. Pokud to stihnem.
1: A my se společně na vás budeme těšit, tedy pondělí v odpolední show.
0: Od 15. hodiny Igor Doležal a Peťa
1: Březinová.
0: Nemůžu si na to zvyknout,
1: já
0: ale
1: Čeče,
0: měla bys to trénovat víc. Mějte se krásně, hezký víkend, v pondělí, ahoj.
1: Ahoj.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Hitrádio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra před Londýnským náměstím počítejte s omezením kvůli pokládce asfaltu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
13: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
12: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
12: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
15: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer, pátek. Co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas oprsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě, jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

0: Gustavu Lima. Gustavo Lima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Radio. Krásný večer, 6:45, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: It's a top selector.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, kor, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Ne, je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájejí a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, tak hele, očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt. Lili.

0: I'm too sexy, right, said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin, 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Je to tak, Summer Party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas. Hit Radio.

Young Dinej, Welcome By, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. No a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna. Taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí, to netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to léto.

0: Je to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá, jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou 50. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Dead a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. Já prosím vás, důležitý je to nevzdat. Jo, zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před dvěma rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po dvou letech se našli stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svůj pláž, tak z nich za ty dva roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: Summer Long v éteru Hit Rádia Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. To Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.

0: hity. Hit Radio.
1: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito, ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký, fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy, June Afternoon, tak si to užijte.

Roztančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8 hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete a zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae. Je to prostě naprosto unikátní záležitost. Takže dámy a pánové, další song Dr. Alban, Sing Hallelujah. Jdeme na to.

0: Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponce, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Hit Radio.

0: důležitá.
1: Summer Party. Hit Radio City Brno.

Nas, Beck, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte, jo, co pít v horku, tak takhle, neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu, DJO, End of Beginning.

čínsky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jo, jo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: koncerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Senti. Allora.

0: Ratata, rarararata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Sunday.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Chihuahua.